Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Gajdošku, gajdošku, naduj.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno s denní teplotou mezi 19 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno s denní teplotou mezi 19 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní dechovku vonící ranko, milí přátelé, je to dnešní s datem 27. září. No a rovnou se podíváme do kalendáře a zjistíme, že svátek slaví Jonáš a Damián. Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdraví. Ostatně dnes jsme začali orchestrální polkou Na zdraví a zahrála nám ji kapela Moravánka, kterou už budeme bohužel poslouchat jenom z jejich nahrávek. Naštěstí za ta léta, za svou více jak 50letou kariéru jich tato královna české dechovky natočila nespočítaně a tak je opravdu z čeho vybírat. Válčík, Sloboda, Sloboděnka, Polka, Křepická, Točka a Válčíka, Polka, tedy dva v jednou, napijeme se na zdraví. Ano, zdravíčko, ať nám slouží a k tomu pěkná muzika z Hodonínského studia vás zdraví Franta Uhera.

slaví Jonáš a Damian, dohrála slavná Moravanka. No a my jsme si společně připili na zdraví a budeme v tomto tématu vlastně hned pokračovat, protože kdo vínko pije, do 100 let tu žije. Toto okřídlené přísloví se také samozřejmě aplikuje na pivečko nebo slivovičku. No my zůstaneme pěkně v příjemném prostředí vinného sklépečka a k tomu nám zahraje Lácaranka, která tvrdí, že to jejich domácí kobylské víno je nejlepší na světě. Tak si o něm zaspíváme. Valčík, kobylské víno, polka, zvědavý šohajek a Valčík vinohradem, putnu hroznu. Ano, vínobraní je v plném proudu, burčák, zkrátka to, co k Jižní Moravě bezesporu patří.

pořadí třetí kapelu, která rozvolní frekvenci našich rozhlasových stanic, bude Blatnička. Původní zmínka o muzicírování v této obci, tedy Blatničce, pochází už z roku 1878. Ta novodobá historie se začala psát v roce 1972 a zásluhu na to měl pan Josef Pančík. Současným kapelníkem je Miroslav Zalubíl a teď už písničky orchestrální Polka přátelům, Valčík, já mám pole a Polka, postuj koníčku.

Tak a budeme pokračovat. Mám tady jedno přáníčko. Zahrajte prosím pěknou písničku pro našeho oslavence tatínka a dědečka pana Jiřího Bláhu, který 26. září oslavil své 72. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, to především přeje manželka Jarka a děti s rodinami. Přání se připojuje bratr Petr s rodinou. A teď už skoroňácí a Valčík, měl jsem já frajárku.

Tak nám dohrála kapela Lanžočanka směs Horela Lípka a my se podíváme na další písničky. Když bratři Pavlušové založili v roce 1967 Mistříňanku, možná ani netušili, jakou legendu stvořili. Velká řádka ocenění, vlastní studio, ve kterém natáčí nejenom Mistříňanka a celá řada spřízněných kapel, ale spousta jiných projektů tam vznikla. Byl jsem u toho a bylo to velmi příjemné. Takže Mistříňanka, skvělá kapela, já se s ní tento rok účinkoval a ještě budu, takže minimálně 3-4 koncerty jsem prožil s touto skvělou kapelou. Naposledy to bylo v Trenčianských Teplicích a bylo plno. Tak písničky Vrať sa šohaj, v Tejkijovce kačený a Pěsničko moja, Mistříňanka na rádiu.

Milí přátelé, já jdeme do finále. Dech paráda končí, dechovka žije dál. Třeba u nás na rádiu jich, nebo rádiu jich cimbálka. Užijte si hezkou neděli a už na tu příští se teď těší naslyšenou Franta Uher.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno s denní teplotou mezi 19 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno s denní teplotou mezi 19 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno s denní teplotou mezi 19 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno s denní teplotou mezi 19 až 23 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

duše s tělem. Hádala se

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Máma rád, nemáma rád, máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaženie.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaň les.
1: A keď se bude spát, a ty lejší zas.
2: A ty moja najmilejší budeš taká zas.
3: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní dechovku vonící ranko, milí přátelé, je to dnešní s datem 27. září. No a rovnou se podíváme do kalendáře a zjistíme, že svátek slaví Jonáš a Damian. Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdraví. Ostatně dnes jsme začali orchestrální polkou Na zdraví a zahrála nám ji kapela Moravánka, kterou už budeme bohužel poslouchat jenom z jejich nahrávek. Naštěstí za ta léta, za svou více jak 50letou kariéru jich tato královna české dechovky natočila nespočítaně a tak je opravdu z čeho vybírat. Válčík, Sloboda, Sloboděnka, Polka, Křepická, Točka a Válčíka, Polka, tedy dva v jednou, napijme se na zdraví. Ano, zdravíčko, ať nám slouží a k tomu pěkná muzika z Hronínského studia vás zdraví Franta Uhera.

Je to tak, přátelé, posloucháte Dech parádu. Připomínám ještě jednou, že je neděle 27. září. Svátek slaví Jonáš a Damián. Dohrála slavná Moravanka. No a my jsme si společně připili na zdraví a budeme v tomto tématu vlastně hned pokračovat, protože kdo vínko pije, do 100 let tu žije. Toto okřídlené přísloví se také samozřejmě aplikuje na pivečko nebo slivovičku. No my zůstaneme pěkně v příjemném prostředí vinného sklépečka a k tomu nám zahraje Lácaranka, která tvrdí, že to jejich domácí kobylské víno je nejlepší na světě. Tak si o něm zaspíváme. Valčík, kobylské víno, polka, zvědavý šohajek a Valčík vinohradem, putnu hroznu. Ano, vínobraní je v plném proudu, burčák, zkrátka to, co k Jižní Moravě bezesporu patří.

Pořadí třetí kapelou, která rozvolní frekvenci našich rozhlasových stanic, bude Blatnička. Původní zmínka o muzicírování v této obci, tedy Blatničce, pochází už z roku 1878. Ta novodobá historie se začala psát v roce 1972 a zásluhu na to měl pan Josef Pančík. Současným kapelníkem je Miroslav Zalubíl a teď už písničky orchestrální Polka přátelům, Valčík, já mám pole a Polka, postuj koníčku.

Tak a budeme pokračovat, mám tady jedno přáníčko. Zahrajte prosím pěknou písničku pro našeho oslavence tatínka dědečka pana Jiřího Bláhu, který 26. září oslavil své 72. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, to především přeje manželka Jarka a děti s rodinami. Přání se připojuje bratr Petr s rodinou a teď už skoroňácí a Valčík, měl jsem já frajárku.

Tak nám dohrála kapela Lanžočanka směs Horela Lípka a my se podíváme na další písničky. Když bratři Pavlušové založili v roce 1967 Mistříňanku, možná ani netušili, jakou legendu stvořili. Velká řádka ocenění, vlastní studio, ve kterém natáčí nejenom Mistříňanka a celá řada spřízněných kapel, ale spousta jiných projektů tam vznikla. Byl jsem u toho a bylo to velmi příjemné. Takže Mistříňanka, skvělá kapela, já jsem s ní tento rok účinkoval a ještě budu, takže minimálně 3-4 koncerty jsem prožil s touto skvělou kapelou. Naposledy to bylo v Trenčianských Teplicích a bylo plno. Tak písničky Vrať sa šohaj, v Tejkijovce kačený a Pěsničko moja, Mistříňanka na rádiu.

Milí přátelé, jdeme do finále. Dech paráda končí, dechovka žije dál. Třeba u nás na rádiu Jich, nebo rádiu Jich Cimbálka. Užijte si hezkou neděli a už na tu příští se teď těší naslyšenou Franta Uhera.

Posloucháte rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Tří žufan byli s odpuštěním vdovec podle svoje uznání zachovali šumnej letory plný peněz a ještě schopný sem tam nějaké ty ledačiny. Grunt měli jak hrad, pola, koně a i vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtísko, fůzíska neholené, furt naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, kdy se ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a i jak kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela nežena, usu vdovec. Dal jsem ju pochovat pod jalovec. Kača Průdková byla robka trochu obstarší. Řezali se jí po třetí zuby. Ale jiná šumná, čiperná jak jíšerka. Nohy jak maslenky a pozadí jak za 300 rýnských verk. No, samá chuť. Líca kréva mléko, očiska černý jak fakír. Však když se na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali slíž přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který se tak honem neuvidí. Nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dali ani obestat. Žufan se tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. Nebylo se ani čemu divit. Když jste ji zahořeli jak petrolínka a poskočili jak hříbě, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fůzách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Na to, že pomož pámu, kačenko, maluješ. Daj to pámu, však pojďte pomoc strýčku. Hleda, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla Kača řeč trochu jinde a tak sladko se uščůřila, že strýc nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim bůchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Ale dondu, Kačenko, pravda, že dondu, jenom co se netrefí chvíla. A od té doby se žufan změnili k nepoznání a změnili aj pěsničku a povrůkávali si. Ej, vrca, dívča, vrca, já se budu dívat. Hej, jak se nezalúbíš, budu k vám chodívat. A začali. Od té chvíle chodili nafintěný jak ženich. Hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modroučku a holenky jak špígl. A i zhlédnout se v nich mohli. Zkrátka ťokali jak tetřev a byli v těm až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku jak levanec na pánvě. Alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili se kolem kačenky a kohout a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky nepamatovali. 3 dny se pilo a hodovalo. Žádný mladý se v této věci nemohl rovná starému žufanovi. Měl peníze a mladou ženu. Lidé krútili hlavama při svajbě a žufan za nějaký čas po ní. Strýc byli plný štěstí, ale jenom 14 dní. Potom už jenom lapěli úpece, báňali svaje a pluli na kočku. Kača už se neušťuřovala jak na žebři, ale začala být natrčená, ubrblaná, všetkým třískala a netrvalo dlouho a po dědině se začali trůsit řeči. Kača Žufanová chodí s Janem Cezanovým, však se to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Lidé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku Žufanovu. A starý Žufan tejto lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu sakramensky Žufanem zavrtělo. Když se jednou strýc praštili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastýř Tatar hodili do placu. Počúvaj, Juro, zlé je. Už ti začínají půčat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednu dondě v noci dom čuli jakýsi dupot a přesplo, co si héplo jak jeleň, tože by přece jenom ty paroj. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, baže je veselější, jak bývala,
a co jich nejvíc žralo, byla čím dál pěknější. A včilkaj místo novomanželského ráju nastalo u žufanů hotové peklo. Starý otloukali kaču jak píšťalku a byli se vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali žufan grófa a včilkají odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyžváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň se ne, bíjeňa furt pro našu lásku. A Janíček se zastal. Ještě tej samej noci si počkal na žufana a pohladil jich hlušňu po chrbtě, že orali nosem přes celou mlatevňu. Střízale poznali Janíčka a sůse skokaným to dosvědčili. Pan Sůci hodnou chvíli přecházeli očima z Janka na žufana a z obůh na kaču. Pokivovali hlavu, škrábali se ve fůsách, ale rozhodnout museli. Janeček dostal týden nepodmínečně. Stříz měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně a peníze. Ale co měl Janeček, to už neměli. Kačenka žufanovi odešla, lebo v Šílie zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

0: No co je? Co čumíš do prdele, tak vidíš, že závora je nahoře, tak jeď, ne?
1: Pesivej, do prdele, ty nechceš papíry.
0: Ty si vem papíry na palici, pojď, jak tady smrdíš, ty. Jeď. To je den teda. Vrátnice. Ahoj, Pavlíku. Nazdar. Cože? No, už jsem to sně, to víš, domácí zdrava, to je domácí zdrava, no. No, měl jsem i punčák ve víčku, všecko. Čeho? Dobrý, v pohodě. Co? Ale prosím tě, když já sloužil ve vrátnici, to ty jsi ještě tahal kačera za sebou, ty. Čeho? Ředitel? Ne, ještě nešel. Ostré, jo? Kabát? Ne, tak to nešel určitě. Neboj se, když tě vyhodí, tak já to vemu za tebe. Dobrý, kdyby něco, tak nic. Jo? Cože? Počkej, zas nějaký blbeček. Jeď do prdele, nevidíš, že telefonuju. Co? Ten snad jezdí na hovna, to není možný. Dobrý, hele, tak jo. A kdybychom se zítra neviděli, tak se nic neděje, jo? Dobrý, tak jo. Ahoj. Je, do prdele, hele. Krásný tygr. Vrátni se. Když jsi mi teď volal. Co se ztratilo? Koberec? Doma? Jo, ne, tady. Komu ho vzali, prosím tě? Náměstkoj? Prosím tě, za každýma dveřma černý šerif a tady ukradnou náměstkoj koberec. Kolik? 12 na 6 metrů, jo. Hele, já ho vypátrám, neboj. Mě za války neproklouzlaní benderovci. Tak jo, měj se, ahoj.
2: Naschle, mějte se hezky.
0: Počkej, mějte se hezky, to se budu mít mě hezky, to jo, ale... Píchat bude kdo? No,
2: když se tak na vás dívám, tak vy už určitě ne.
0: Srandičky. Počkej, tak píchačku máš, ne?
2: Píchačku?
0: No.
2: Já?
0: No a ty?
2: Kterou myslíte? Ta jedna je s náměstkem v Lipsku.
0: Ty si nedáš pokoj. Dej mi nějaký průkaz totožnosti.
2: Průkaz totožnosti?
0: Občanku nebo služební průkaz.
2: Jaký žijete době, to po mně nikdo nechtěl, já jdu, mějte
0: se. No po vás nikdo nechtěl, časy jsou jiné. Se tady zasáhla pravá stráž, zase stará. No. Ukaž kufr.
2: Kufr?
0: No.
2: To je ale můj kufr.
0: Jo, a co, mě to je úplně úfr do toho, jo.
2: Se klidně podívejte.
0: Tady se ztratil kufr.
2: My nemáme co skrývat.
0: Kufr. Koberec, 12 na 6 metrů.
2: Tak to je vám asi jasný, že se to do toho kufru nevejde,
0: no to
2: ne?
0: Mi jasný není, to by do něj nekoukal asi, že jo? Co to je?
2: To je můj koženkový diář, co mi vraťte?
0: To je krokodýl, to je zakázaný. Co je to za papíry? Co to je?
2: To jsou materiály připravený na valnou hromadu, to mi nemůžete...
0: Ty prát, budou na hromadě, ne na valný, ale na jedný hromadě, všechno.
2: Na tom závisí budoucnost podniku, to...
0: No tak ta bude hodně ponurá teda, kamaráde. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je?
2: To je dárek pro švagra k narozeninám, uhlák a domácí tady, pálenka.
0: Tady bez povolení nesmí nikdo nic vynést. No nikdo
2: co,
0: nic.
2: Co dám švagrovi?
0: To je třeba šutrákem do držky, to mě je jedno.
2: Kde se?
0: Meno.
2: Čí jméno?
0: Meno.
2: Zpíval, inženýr zpíval, těší mě.
0: No, to mi je jedno, co děláš ve své době pracovní. Mě třeba hulákat, zpívat, to mi je jedno.
2: Podívejte se, až se to vysvětlí, tak se mi ještě rád omluvíte.
0: Jo, no, to, ono to bude v obráceně, Milánku. Já se tě rovnou zeptám teda, jo?
2: No to se zeptejte, to jsem zvědavej na co.
0: Kde je ten koberec? Dělej, kápni božku, kde je ten koberec?
2: Jaký koberec?
0: Nevíš, jo?
2: Jaký koberec, myslíte, já nemám zapotřebí brát někomu koberce?
0: Hele, ty ještě zaspíváš.
1: Takže nic.
2: To se vysvětlí, opravdu.
0: To se vysvětlí, samozřejmě. Samozřejmě, jestli to vysvětlí. Kde je ten koberec?
2: Jaký je koberec?
0: Já se ptám naposledy, kde je ten koberec?
2: Já žádný koberec.
0: Jdeme.
2: Kam jdeme?
0: Tadyhle se podívám.
2: Já žádný koberec nemám, já nevím.
0: Jistě, jistě, tadyhle.
2: Jaký váš koberec?
0: Já zajatce neberu. Tak znova. Kde je ten koberec? Kde je?
2: Koberec!
0: Jaký koberec? Jméno! Jméno!
2: Zpíval!
0: Jméno!
2: Inženýr zpíval!
0: Jméno!
2: Dobře! Horák!
0: Horák!
2: Profesor Horák!
0: Do prdele! Ano. Nazdar, Pavlíku. Ředitel není. Já jsem chyt toho zloděje, ten mi hnul zlučí. Přeče, já ti snad mám infarkt. Co? Ne, toho nenajdu, já jsem ho zabalil do toho koberce, já jsem ho teď našel za vrátnicí. Hele, tak jo, měj se. Kdyby něco, tak nic. Ahoj, já.
3: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.

bicepsy, ztratila sádlo, Brunka teče, milá to peče, s mým novým háčkem, Pepíkem ptáčkem. Ptáčku, ptáčku, ty si mě na krk, ve vhodnou chvíli chytím tě za krk, když se

oslušném taxikáři. Magistrát hlavního města Prahy asi nevěděl, co s modrou barvou, a tak vymyslel modré čáry. Udělal prostě v ulicích čáry-máry fuk a není kde zaparkovat. Kvůli čemu jsem si asi kupoval Smarta, to krátké vozítko jako z autodromu, které se vejde všude. Vejde, ale když ho necháte za modrou čárou, přižene se hladovej sup jménem odtahová služba, drapne ho do zobáku a odnese vám ho do svýho hnízda někde ve Vysočanech. A vy se tam musíte doplahočit, ztratíte 2 hodiny času a vyplajznete 2000, aby vám ho milostivě vydali. Jenomže, vážení páni radní, já to mám z domova na autobus 20 minut rychlé chůze a tu právě už moje kolena odmítají vykonávat. A jelikož jsem osoba s

hodnot mezi krásnou čtvrthodinou spánku a pitomým autobusem, autobus to spolehlivě projede a já volám taxi. Kolega Lnění mi doporučil, že pro tyhle případy je dobré mít svého taxikáře. Vyplatí se to. Je spolehlivý, neokrádá, váží si vás. A když je inteligentní, je s ním příjemná řeč nebo ticho. To on už právě ví, co zrovna potřebujete. A hned mi doporučil svého pana Otrubu. Je prý tak slušný, že budu valit oči. Když jsem vyšel z domu, taxík už na mě čekal. Řidič seděl za volantem a četl vázanou dosti velkou knihu. Pak ji odložil a vyskočil, aby mě přivítal. Byl to asi 45-letý urostlý chlápek s pevným stiskem ruky a s pohledem z očí do očí. Přeji dobrý den, jmenuji se Vlastimil Otruba. Sedíte raději vepředu či vzadu, řekl. Na předním sedadle ležela jeho kniha, tak jsem se posadil dozadu. Ocenil jsem, že v autě bylo čisto a rádio nehrálo. Na vnitřním zrcátku se nehoupal žádný oběšenec v podobě medvídka nebo fotbalisty. V pravé části palubní desky byl upevněn jen doklad o licenci a vedle něho javorový list zatavený v igelitu. Co to čtete? Zeptal jsem se, když se rozjel. Na dvoře Vévodském a Ráj světa. Jsou to dvě Jiráskovy novely v jednom svazku, řekl taxikář a pravou rukou knihu rozevřel. Je to vydání na křídovém papíru s ilustracemi Adolfa Kašpara. Pěkné, že? Naklonil jsem se přes přední opěradlo, abych viděl na barevný obrázek. Hezký obrázky to má, řekl jsem. A to už jsem pochopil, v čem spočívá slušnost taxikáře Otruby. Ten člověk mluvil spisovně. A to tak dokonale, že se nedal vykolejit. Koukám, že máte pravej blatník štrejchnutý, řekl jsem, aby řeč nestála. A Otruba na to. Ach, pravý blatník, už jsem objednán u klempíře. Vy budete z Moravy, řeknu, protože si to jinak vysvětlit nedovedu. Z Karlína, pane Hošku, odpoví mi pátým pádem, který je už na vymření. Onehdy jsem vezl dvě děvčata a ta si také myslila, že jsem z Moravy. Dorazil to. Děvčata si myslila, dneska už neřekne ani hlasatel v televizi. Člověče, vy mluvíte jako kniha, povídám. Počítám, že jste bývalý učitel češtiny, nebo co? Mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou, odpoví s úsměvem. A na průmyslovce vás naučili takhle ovládat češtinu? Ano, řekne. A tak jsem si občas vozil zadek taxíkem a dostával od pana Otruby dávky spisovné mateřštiny. Byl to spolehlivý člověk. Když jsem mu v noci zavolal z vinárny u šuterů, stačilo říct, Vlastíku, jsem v Palackého ulici. A z telefonu se ozvalo, v Palackého ulici? Já jsem na Letné a provoz je mírný. Mohl bych u vás být do 15 minut. A byl. Pravda je, že jeho vytříbená řeč působila v tom dnešním upatlaném vyjadřování ušlechtile a nečekaně, asi jako kdyby na smetišti vykvetla růže. Ale co je moc, to je moc. Když mi jednou sdělil, že viděl v televizi manéž Bolka Polévky, povídám, tak to už si přepís, Vlastíku. Ten člověk se jmenuje Polívka, tak mu nemůžeš říkat Polévka. Omlouvám se, Arnošte, to mi ujelo. Ale Polévka zní lépe, řekl Otruba a na adresu zbrklé babky, která nám málem vběhla pod kola, poznamenal, opatrně, dámo, opatrně. Ty, poslechni, Vlastíku, když už jsme u toho Polívky, nenechal ty se zpřemenovat? Napadlo mě. Nechal, přiznal se skoro stydlivě. No to je neuvěřitelný. Tak ty jsi byl normální Otruba. Ano. A jak jsi to prosím tě zdůvodnil? Řekl jsem, že ve mně příjmení vzbuzuje odpor a koupil jsem té úřednici poměrně drahou bomboniéru, řekl Otruba. Čtenář si možná všiml, že už si tykáme a správně tuší, že jsem se s tím zvláštním člověkem rychle zblížil. Horší bylo, že jeho řeč byla nakažlivá. Ptal se mě, jestli mám na chalupě pitnou vodu a já s blblej tou jeho správnou mluvou jsem řekl, máme tam spádový odovod.
o dovod, rozumíte? Hamba mě fackovala. Ale ať

jsem šťoural, jak jsem šťoural, nemohl jsem se dopídit, kde se ta jeho úchylka vzala. Vlastíku, zapátral jsem, neříkej mi, že ty jako obyčejný kluk z Karlína si od malička takhle vzorně mluvil. To by tě přece kamarádi museli zabít. Od malička ne, to přišlo až potom. Usmál se otruba za volantem. Po čem? Až na průmyslové škole, řekl a úsměv mu trochu pohasl. A že ty neřekneš z prostýho slova, člověče, povídám. A Vlastimil mávne rukou a řekne, ale to já si někdy i zakleji. Jak si zakleješ, zajímalo mě. Například řeknu herr Švec, herr Deck, nebo do Prkmančic. A tím si neulevíš, kamaráde, takový náhražky jsou na prd. Nebo řeknu i kurník, ale to už musím být sedsakramensky rozčílený, přiznal se otruba. Nevolal jsem ho samozřejmě každý den, to bych projezdil kalhoty. Dopřával jsem si ho tak dvakrát do týdne jako drahou pochoutku. Jednou jsem zase zaspal a můj taxikář měl 30 minut na to, aby mě dopravil do rozhlasu Regina v Karlíně. Jak si tak hledal různé náblížky, na Žižkově to vzal Štítného ulicí a tam jsme narazili na supy. Zastavili těsně před námi. A do prdele, povinám. To je tady nepříjemné, řekl otruba a ohlíd se dozadu, že zacouvá. Ale za námi už se naštosovali další nešťastníci. Tak jsme stáli a bezmocně koukali na tu sehranou partičku nemilosrdných lovců aut, jak si oběť před únosem fotografujou, podebírají a hákujou. A v tom nějaký nedočkavec za námi dlouze zatroubil. Jeden z těch lovců, mladík malé postavy, jako by dostal žihadlo. Na vteřinu u odtahové plošiny znehybněl, pak stočil oči k našemu autu, odhodil lano a sundávaje si pracovní rukavice pomalým krokem, kterým dokazoval, že má na rozdíl od nás času dost, došel až k nám. Trhnutím otevřel dveře u řidiče a z huby mu vyšlo, co troubíš, hovado, chceš přes držku? Jak se dalo čekat, můj řidič mu to neoplatil stejnou mincí, ale s úsměvem řekl, mýlíte se, pane, to jsem netroubil já. Nekecej, vole, a polez ven. Popad ho tetovanou pazourou za límec saka. To mě dožralo. Vydrápal jsem se z taxíku a povídám, komu tykáš, ty smrade zaprcatělá. Ty drž hubu, dětku, uzemnil mě a v tu chvíli se z auta za námi vyklátil chlap jako Almara, postavil se před prcka a zhora mu ledově oznámil. To jsem troubil já. Jestli mi chceš dát přes držku, tak máš možnost. Zlý prcek tu možnost ve vteřině zvážil, upliv si na dlažbu a se slovy kurva práce se vrátil ke své plošině živitelce. Když jsme se konečně rozjeli, povídám, Vlastíku, já tě nechápu. Jak ty můžeš v takové situaci a po takových urážkách mluvit jako v Nobel restauraci? Jazyk, rozumíš, to je nástroj, jako třeba varhany a je vybavený spoustou rejstříků. Jedno táhlo má na sobě napsáno putika, druhý rodina, třetí úřad, čtvrtý přednáška, pátý třeba ložnice. A ty hraješ pořád na jeden rejstřík. Ty se ochuzuješ, člověče, neulevíš si, žádnou ženskou tou svou sterilní řečí nevzrušíš. To takhle mluvíš s manželkou i v posteli? Jistě, řekl. A co, když se rozpálí a ujede jí nějaký vulgární slovo, to se jim stává? To bych jí hnal bíkovcem, zasmál se. Vy používáte bejkovec? Zadoufal jsem, že jsem konečně objevil nějakou jeho zvrácenost. Ne, to bylo řečeno obrazně, odpověděl. Bylo teplé jaro. Otruba řídil jen v tričku s krátkým rukávem a mě překvapilo, jaké má na rukou slušné svaly. Ty chodíš do posilovny, že máš takovýhle boule? Zeptal jsem se. Ne, posiluji doma. A kdysi jsem také zápasil. Ty jsi zápasil? Přímě jsem se podivil. Proto to povolání je to dobré. Už dvakrát se mi to vyplatilo. Chtěli tě okrást. Ano, a pokaždé to bylo kránu. To má člověk u sebe celou tržbu. Jo, a říkali si nejspíš tenhle ten slušňáček, co mluví jako pastor, nám neublíží. Ano, asi je to oklamalo.
usmál se Otruba. A jak to dopadlo? Prvnímu jsem zlomil ruku a v druhém případě jsem mu vykloubil pravé rameno, což bylo velmi bolestivé, takže jsem ho hned poté zavezl do střešovické nemocnice, vzpomínal Vlastík. No to je nádhera, šťouknul jsem ho láskyplně pěstí do bicepsu. A proč si teď toho pindoura drzího odtahovýho nezmáčk? K tomu sahám jen v krajních případech, řekl, a ten ještě nenastal. Pak jsem dostal nabídku na moderování podnikového večírku v Chrudimi. Doprava i nocleh hrazeny. Tak jsem povolal Otrubu. Po večírku jsme si objednali lahvičku zeleného veltlínu a když jsme se shodli, že víno se povedlo, pak ještě dvě. Hezky jsme se rozkouřili a alkohol, ta metla lidstva, nám tentokrát ukázal svou vlídnou tvář a otevřel nám srdce. Já mám v takových chvílích potřebu vykládat o svých milostných zklamáních. A tak jsem Vlastíkovi vylíčil svůj nezahojený příběh o krasavici Nadě, která mě odkopla, jako brankáři odkopávají míč od brány až na polovinu soupeře. A to zřejmě Vlastíka přimělo, že zvedl sklenici, podíval se na mě skrz čirý veltlín, napil se a řekl: v posledním ročníku průmyslové školy přišla nová profesorka češtiny. Jmenovala se Eliška a bylo jí 26. Příjmení ti neřeknu. Byla tak krásná, že jsem z toho onemocněl. Popiš mi, potřebuju si ji představit, žádal jsem. To nejde. Ta její krása byla v součtu, rozumíš? Když se sečetla vzdálenost očí, úhel náklonu hlavy, způsob chůze a hlas, zejména ten hlas, pak teprve to dávalo ten smrtící součet. Byla velká, malá, potřeboval jsem vědět. Byla drobnější, všechno měla drobné. Ruce, nosní dírky, člověk si říkal, jak ti může dýchat, uši. Uši byly vždycky vidět, protože nosila vlasy vyčesané nahoru, snad aby vypadala větší. Když diktovala, procházela se uličkou mezi lavicemi a roznášela po třídě svou podivnou vůni. Ale to nebyl jenom parfém, Arnošte. Tam byla nějaká přidaná hodnota z jejich pórů. A když se zastavila u mé lavice, aby se mi podívala do sešitu, byl jsem na omdlení. Pište, Otrubo, cože nepíšete? Položila mi lehce ruku mezi lopatky a já se celý zachvěl, což musela cítit. Říkala ti Otrubo? Ano, i když jsem se ještě jmenoval Otruba. To byl takový její žert. A já začal vynikat v češtině a téměř propadat v ostatních předmětech. Četl jsem veškerou doporučenou literaturu, a to nahlas, nebo aspoň polohlasně. Maminku to budilo a volala z pokoje: Vlasto, nemůžeš si číst jako jiní lidi pro sebe? A já odpovídal popravdě, že nemůžu, protože tím polohlasným čtením krásné literatury jsem mluvil jako ona, rozumíš? Ty knížky mě nevzrušovaly dějem, ale že ke mně mluvili její řečí, jako by to byly její rty, rozumíš mi? No rozumím, Vlastíko, jak já ti rozumím, řekl jsem. Otruba počkal, až nám číšnice otevře další láhev, a když se vzdalovala, s pohledem na ní pokračoval. Jak ta mi učarovala. Jednou jsem zbyl ve školní jídelně jako poslední. Přisedla si ke mně a řekla: Vlasto, nesmíš se na mě při hodinách tak dívat. Mě se pak těžko vyučuje. Ano, řekl jsem. Ona se vděčně usmála, lehce mi stiskla rameno a odešla. Kolikrát já si ta její slova opakoval. Znamenalo to přece, že o mém trápení ví. A také to znamenalo, že jí to není lhostejné. Když potřebovala dobrovolníka pro školní knihovnu, okamžitě jsem se hlásil. Potom jsem psal kartotéční lístky a čísloval a řadil knihy. Seděl jsem v knihovně za jejím stolem na její židli. Věřil bys tomu, Arnošte, že kluk může smyslně milovat židli? No aby ne, kamaráde, když na ní seděla, člověk ti židli závidí, povinám. Ano, byl Vlastík potěšen, že jsme na jedné vlně. Když tam nebyla, to sedadlo, tu sedací plochu od ní vyhlazenou, rozumíš mi, jsem hladil jako nějaký fetišista. A když tam byla,
chtěl jsem mít už jasno, jestli mu paní profesorka něco dovolila. Stalo se, že jsem seděl na její židli a psal do knížky inventární číslo. Přistoupila ze zadu k opěradlu, takže jsem se ocitl přímo v epicentru její vůně a řekla: Vlasto, ty když se zamiluješ, tak je to zřejmě napevno. Mám pravdu? Ano, řekl jsem. A nic ti nevadí, věkový rozdíl, že mi moje povolání takové věci zakazuje, nic. Nic, odpověděl jsem. Pohladila mě prsty po krku a řekla tiše: To nesmíme. My to nesmíme, i když to chceme. V životě většinou nemůžeme to, co by srdce chtělo. A krátce mě zezadu na krk políbila a odešla. A dál nebylo nic. Nepovídej mi, že to takhle skončilo, zapálil jsem si nedočkavě cigaretu. Víš ty, která slova jsem si ve dne v noci do nekonečna opakoval? I když to chceme. Chápeš? I když to chceme, to znamenalo, že ona taky. Upíral na mě Vlastík oči rozšířené alkoholem a dožadoval se souhlasu. To bylo normální vyznání, ty blázne, řekl jsem. A přišel poslední den školního roku. Krásný červnový den to byl. Nadechl se Vlastík k závěru svého vyprávění, kterému ani opilost neubrala na spisovnosti. Koupil jsem na náměstí Cyrila a Metoděje 3 ještě nerozvité růže a ukryl je na školní chodbě do elektroskříně. S vysvědčením v kapse a s kyticí v ruce jsem pak zaklepal na dveře školní knihovny. Dala květiny do vázy a řekla: Já jsem ti utrhala javorový list. A podala mi ho v přeložené čtvrtce, aby se nepokroutil. Vy jste plakala? Zeptal jsem se, když jsem jí pohlédl do očí. Trochu, usmála se. Pamatuji si, že ze školního dvora byli slyšet ptáci. A ten hlasitý ptačí nářek se odrážel od stěn budovy a mně připadalo, jako by tam bylo víc ptactva, než ten dvůr mohl pojmout. Jako kdyby ptáci zoufale chtěli ze dvora ven, ale nemohli. Proč nevyletí někam nahoru, když mají křídla, řekl jsem. To nevím, zaprtěla hlavou a na tváři měla slzu. Pak zavřela oči a objali jsme se. Ale jak, Arnošte? Jako dvě půlky jednoho tělesa, které kdysi někdo přelomil a teď se spojily. Veškeré výčnělky na tom zlomu zapadly do svých prohlubní a všechno bylo najednou zase celé. To se nám stalo. Zůstali jsme opřeni o regál z beletrií, kde byla na hřbetech knih jména autorů od J. Alfred Jarry, Zdeněk Jirotka, Jaromír Jón, James Joyce, Josef Jungmann a nejvíc tam bylo Aloise Jiráska. Objímal jsem svou profesorku češtiny a nehýbal jsem se. Na hrudníku jsem cítil její drobná ňadra a její nohy svíraly mé koleno. Byla to pravda. Bál jsem se pohnout, aby to trvalo. Pak někdo hodil z okna třídy na dvůr bouchací kuličku a ptáci se stlukotem křídel vznesli k nebi. A já, ačkoliv jsem se, Arnošte, nepohnul, jsem letěl s nimi, až se mi z té netušené výšky dostavila taková závrať, jakou jsem potom s žádnou ženou neucítil, řekl můj taxikář. Neblázni, chceš tím říct, že jako úplně, řekl jsem. Ano, přesně, to chci říct, odpověděl Vlastík a napil se. A co bylo pak? Po prázdninách jsem několikrát čekal před školou a pak mi řekli, že se v létě vdala za nějakého cizince a emigrovala do Kanady. Už jsem ji nikdy neviděl. Takhle by moje vyprávění o slušném taxikáři mohlo skončit. Ale to byste se nedověděli o tom, co se nám stalo v ulici ve Smečkách. Otruba mě touhle jednosměrkou vezel do Opletalky a někde před námi se stala bouračka. Bylo jisté, že se hned tak nehneme. Vlastík si nervózně mnul ruce, potom kolena a pak se svěřil, že potřebuje na malou. Je to akutní? Zeptal jsem se. Velice. Mám dojem, že mi praskne měchýř, řekl a otřel si čelo, které se mu začalo rosit.
Poradil jsem mu, že v hotelu, který jsme měli po pravé ruce, je hned za recepcí záchod a otruba tam vyrazil. Když se dlouho nevracel, vytáhl jsem klíček ze zapalování, zamknul auto a vešel do hotelu. Už za skleněnými dveřmi jsem zaslechl hádku. Čeho tím chcete dosíci, člověče? Vám se nikdy nechtělo na stranu? Volal taxikář otruba, zoufale upíné oči na dveře se zlatým panáčkem v cylindru. Já vám po pátý říkám, že to nejsou veřejný záchodky, ale toalety pro hotelový hosty. Stál před ním rozkročeně holohlavý ramenatý pablb od bezpečnostní služby. A pak jsem na mou duši slyšel Vlastíka, jak řekl: pane, chovejte se slušně a polipte mi prdel. A s těmi neuvěřitelnými slovy nabral sekuritáka ramenem ze spodu tak, že přepadl přes recepční pult. Když Vlastík zmizel na toaletě a bezpečnostní agent se jako bizon vydal za ním, aby mu zabránil v močení, povídám: člověče, vy nepoznáte ministra vnitra? Nakecej, zalapal po dechu. A když se otruba vracel ze záchoda, salutoval, dokud jsme nevyšli na chodník. Použil jsem ten rejstřík, jak se mi doporučoval Arnošte. A člověku se opravdu uleví, řekl můj slušný taxikář.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Dobrý večer. Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto z herectví nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha, a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Petr Ustinov, myslím si, že i Muriel Matíje a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak se ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju, a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325, takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325, lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou, a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl, dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a zacpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil. Včera jsem si koupil juice, oh jen. Má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen. A jsem měl žíze, jak jsem koupil juice, oh jen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen. A tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl, to je on, to je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali, prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda, nejvíc toho chodí z Brna a on řekl, to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým Slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a kovanda na České u hotelu Avion u stánku s Burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na zeleném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Reteky, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý rystupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý rystupie, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí a žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babilým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandova hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč ho nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty, nakudrnatili se mu vlasy už tak dost kudrnatý, on už měl 160, byl takový bytelnej, celý dostal motýlka, puntíka, a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takové ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, kolti nou! Kolti nou! My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda?
2: Na tuto otázku odpoví můj manažer, Fanta Kocourek.
1: Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda?
2: Na tuto otázku odpoví můj manažer, Fanta Kocourek.
1: Jinou odpověď Ruda neznal. No oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, až jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
3: Proč?
1: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
3: Ježmarja, mě s těmou matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
3: Ty letuško poslouchej, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
3: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
3: Já si o to nevím, hoďte si ty 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní Volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té Volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď nás jsme chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. My jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval z toho, aby ho tam popsal, že on je skvělej a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí ze stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo, ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit, čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo. Vladimír říkal, prosím tě, jsi normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, když to stojí dolar metr, když se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, když máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, jsi normální, ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmožený, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo. On už se otočil jenom takhle, jo. A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to. Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup. Bylo nás 5. 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Reteky, ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako a Ruda dělal
3: A ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty borště a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borč dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo hele? Říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kavanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec. No tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, to zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel, hned mezi dveřma se prásko, řekl, já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollovej zpěvák, jo. A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého, netuž se říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se. No a tak odešel první, ale přišel druhej, čtvrtej, šestej, sedmej. Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Prej černovlasej nebo co? Černovlasej!

0: Já ho poznám, už je ve dveři, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém ta staví. Co já už mám dělat? Když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysí, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo. To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovice. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustál, ať se okamžitě do starých Kestriánce 49, odle Praha, New York. Opakuji, inženýr Kroustál, ať se okamžitě do starých Kestriánce 49, odle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali chroustala a nemohli ho najít. Bodej, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a... My jsme vypadali jako takový rytíři a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger, byl urostlý takový. A ten nám říkal, chlapi, všem nám říkal chlapi, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal, chlapi, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste chroustala. Ten není napisaný. Není napisaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu, jak se jmenuješ. Chroustal. Chroustal, jak dál? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, chroustal. Chroustal. Chroustal choze. To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal, nerob srandu.
1: Chrostal, kde jsi? Chrostal?
2: Není tady, říká Franta.
1: Jak není? Je napisaný, tož musí být, ne?
2: On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách.
1: To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií.
2: Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chrostala, ty horší.
1: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit?
2: Už je tady, říká Franta.
1: Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chrostal, to mi nerob toto. To mi nerob.
2: A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš? Ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo. No hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo.
1: Delegace, že by to byla?
2: Ne, to ne, ti se nesmějí.
1: Harmonici.
2: Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. To bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šuter a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí.
1: Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková?
3: Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím.
2: Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň.
1: Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát,
2: tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc.
0: To je dobrý nápad, no.
2: A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bychom to rádi věděli.
0: Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonu a naznačila se mu 5 metráků chybí, tak to bylo.
2: Ne, Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně. Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odporný sen. Cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem ji vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavězili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8 až 15, ale do rána do 7:30 to nevydrží ani bejk, jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu, byl takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu, to tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vzdášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovým obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoz, help. Nikdo furt neotvíral. A najednou ze zadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny.

Jak panowie chcą, no to proszę bardzo, panowie mogą miał. Dobrze. Jaki kolor, proszę bardzo? Czerny byśmy chcieli, to jest modni, nie? Tak, no czarny kolor, to jest taki bardzo seriozny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mnie żyje. 123 centymetrów. Pan jest za wielki. Iście tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weźli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Vždyť to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat Frantovi. Asi něco mu je. Jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt. Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No pačke, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Pačke, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu

0: Českou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo, silo na obilí v tom poli, jo. Ten náměstek se tam podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
1: pomoct. A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
1: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavný náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma, ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď Italové, jak jako se sučete? Jo, nebo forse nima neregni sono raso, si riesco a innamorar, mi vendichero questo oltranjo, ma la gelosia sa che tu...
0: Já nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku.
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi do Gauner, nebo bej.
0: Frantíku, já už nemůžu, Frantíku, objev se.
1: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil Zdravo, drugári! Oni řekli Zdravo! A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam sedíte koupat, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říkal, poslíšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka, kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf, Američanka? No, na ty pláži, že jo? Tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo, no tak co, no tak se tak o sebe zakosli, no tak o co jde, že? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel.
0: Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme, vás okamžitě to...
1: Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?
2: Františku, teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct?
1: Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkám, no to je možný, no a co jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlo. Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf to si zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu, že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na Dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolf a pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlema to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo? A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo? A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, taková celkem, jako, na mě přivěsila a teď chce čokoládu, je to takový život, no, naschledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
3: Jojo, pořád se něco děje.
1: Tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásný to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
4: Rádio Jich Cymbálka.
5: Ducháček to zařídí, ducháček všecko zařídí. Ducháček musí všechno dělat. Samozřejmě, nikdo mi nepomůže. Samý platební rozkaz, samá exekuce, k lékaři se taky nedostanu samozřejmě, ačkoliv puls mě mlátí jako budík. Darmo mluvit. Pospíchám k lékaři, puste sem strany.
6: Zraním všecky najednou?
5: Všecky najednou, já to vemu z jedné vody na čisto.
6: Prosím, vstupte, všichni najednou. Hrajte se posadit. To je pan Rabas, vyložený rozvod. Jeho paní mu rozbila o hlavu lahem vína.
5: Doufám, že to bylo víno lehký.
7: Bohužel, to ženskou se mu z hlavy nevyrazila.
5: Vy jste mě laskavě říct, jestli jste si smluvili nějaké podmínky, za jakých okolností byste se rozvedli?
7: Ty odstupné. Aha. Mám zde důkazy jeho nevěry. Prosím.
5: Je kapesník? Podvazky.
7: A nechci čekat. Jsem už duševně i tělesně úplně vyčerpaná. Žiju jako v horečce.
5: No, milosti a paní, směl bych vám nabídnout nějaké občerstvení?
7: To by bylo od vás velmi rozumné.
5: Prosím, kolem má vzniku. Otevřte na milostivou paní v okno.
7: Jen, už zas tak kašleš.
8: Ale je to zahubí.
7: Ne, a pojď od toho okna. Táhne to sem jako z lednice.
8: Tak když už jsme tady...
7: Co ty čert posek, nemůžeš se dočkat?
8: Takhle se taháme prosím půl roku. Takhle se nerozvedeme nikdy. Pane domovník, budem muset holt ještě jednou. Mně je to tak jinak.
5: Já vám to věřím, ale nic si z toho nedělejte. Podívejte, co my to uděláme tak, že sem vaši paní pozveme ještě jednou zvlád. A vy klidně spěte.
8: Jo, spěte. Ona totiž tuci...
5: Kdo je to?
8: To je ta druhá dáma. Aha. Ona totiž hrozně podpíchá.
5: Teď jste vy na řadě. Co pak vám se přihodil?
9: Já jsem zmok.
5: Kvůli tomu jdete k advokátovi?
9: Josef zmok.
5: Tak který jste zmok? Vy jste zmok? Josef zmok? Kdo zmok?
9: Já jsem zmok. Josef zmok. Já se jmenuju Josef zmok.
5: A je tak. Posaďte se.
9: Já děkuji.
5: No a co vás tíží?
9: Ale přináším vám velice zajímavý případ. Já mám u nás velký hospodářství. Víte,
10: 4 korce, velkou zahradu.
11: No jen pět, jen pět. Jen...
10: No, no právě. A tady v té zahradě jedna jabloň se trochu naklání přes plot vedle k sousedovi.
11: Aha.
10: A to jedno jabko, jak tam tak vyselo, to spadlo zrovna k sousedovi. A prosím, on ho sebral.
11: A vy ho chcete kvůli tomu žalovat?
10: Ano,
11: ale vy máte jiný a nežalujte, ušetříte si outraty. Já jdu k lékaři, kdyby mě někdo hledal, konečně se snad na tu dovolenou a na ty hory dostanu. Kouká mi tady to pout,
12: kouká.
11: Nechte to, to je paráda.
13: Co je, Rucháčku? Express?
11: Ne.
13: Telegram?
11: Ne.
13: Tak co je?
11: Hraďte laskavě číst.
13: Příznaky bílkoviny 005, aceton žádný, cukr 280, zvýšení fosfátu, žlučník překrvený.
11: Na prasknutí.
13: Ne, tady je překrvený.
11: Pak je to správně.
13: Nerozumím.
11: 8 univerzitních profesorů mě prohlíželo a zdračte mi výsledek mé dlouholeté práce ve vaší kanceláři.
13: No ale to mohlo počkat do zítřka, ne?
11: To nemohlo, prosím, počkat do zítřka, protože bílkovi se mi kvapem množí, cukru toho mám tolik, že se mi už nevejde do škatul a dávám ho do homory. Aceton se mi pomalonku mění v acetylen. Jediný zdravý orgán, který mám ve svém těle, je slezina a daračte uznat, že to sama nevytrhne. Tady jsou klíče, tady jsou plné moci, tady jsou razítka, srdce mi to může utrhnout, ale víc u vás štemplovat nebudu.
13: Ducháčku, co to má znamenat?
11: To znamená veni vidi vici.
13: Nerozumím.
11: Přišel jsem, viděl jsem, ale zbednul jsem.
13: Kdybych neviděl, tak určitě, že nepijete, tak řeknu, že jste opilí. Krátce a jasně, co si přejete?
11: Přál bych si najít svoji duševní rovnováhu, protože se na to nemůžu dívat, co vy s tou rodinou provádíte. 4x 100 tisíc jste vrazit do ty rodiny a nejsou někde kryty!
13: Ducháčku, prosím, kroťte svůj temperament.
11: Budu, ale hulákat musím.
13: Vaši výpověď nepřijímám a to, co jste mi tady říkal...
11: Je pravda.
13: To přiznávám. Přiznávám, že té rodině vyplácím paušály, na které už dávno nemají nároku.
11: Aha.
13: Ducháčku, neříkejte vaše aha, víte, že to nemám rád.
11: Ale to aha je v tomto případě velmi výstižné.
13: Zálohy, které této rodině poskytují, jsou...
11: Dubiózní. Jako dub.
13: A když je to můj sport?
11: Správně. Sport ale člověka musí těšit, sport musí člověka osvěžit a ne finančně vyčerpávat.
13: Tak dost. Nedovolím, abyste se míchal do mých privátních záležitostí. Ducháčku, jděte.
14: Ducháčku. Tak jsem to nemyslel, ale chtěl jsem vás jenom prosit, abyste se ani slůvkem nezmínil před tou rodinou o jejich pravém finančním stavu.
11: A když se zmíním, co potom?
14: Potom
11: byste byl smutnej a to bych si radši hubu roztrh. Dej to sem.
14: Haló? Ano. Je ten raba s tou svojí rozhodovou bolestí, prosím vás, vemte si to sám na starost, ano? Já nemám náladu řešit manželské omily.
11: Haló? Zde advokátní... pan Rabas, aha, Pokorná. Ne, pan doktor tady není, on je u soudu. Nějaká delikátní záležitost, nějaký dítě. Ne, v novinách to nebude, pan se jedná o fajnový dítě. Prosím? Ano. Jo, tak ta celá vaše záležitost, já to mám před sebou tadyhle, je vyřízena tak, vaše paní žádá 25 tisíc odstupného. Co? Jak 25, že by zasloužila? Teď ona je chce, teď vám to povídám. A jo, tak, 25. Jste veselý. Ne, to já nemůžu, já vím. Co? Ne, jo, ona tedy, je to stanoveno tak, že tedy se jedná o rozvod od stolu a lože, tedy samozřejmě, jak se to... Prosím? Jo, postel, to je za... No ne, to nejde, ale k obědu nemůžete chodit, prosím vás. Co? Ne. Ne, to jí nemůžete, to já jí nemůžu říct, to můžete říct sám, že je vaše paní potvora, no to je přeci...
14: Ale to páčku.
11: A já nevím, to já nevím. Ne, to pan doktor tady něco pořád.
14: Máčku, já tady přece nejsem.
11: On tady není. Já jsem ještě jeden tady byl. Druhý doktor tady šel náhodou. Ano. Rozvod... Ne, klíč od domu taky musíte odevzdat. Všecko. Podívejte se, pane Rabas, přijďte sem v 5 hodin, to tady bude vaše paní přítomná a to budeme moct tu věc krásně skoncovat, ano? Prosím, pokonal si vás. Jo, já vyřídím, mám vás pozdravat. Děkuji.
14: Poslušte tu záležitost, si vezměte sám na starost, ano?
11: Ale je tady jeden velmi důležitý dopis.
14: No ano, to až ráno, ducháčku, personál odešel.
11: Ano.
14: Tak prosím vás, jděte se taky lehnout, ale prosím vás, dříve mě opatříte několik růží, ano?
11: Pane doktore, než ty růže obstaráme, bylo by snad dobře, kdybyste přečetl tento dopis. A budete o slečně z Ryspalnicu soudit docela jiná.
14: Zajímavé. Firma Zámocký tady prezentuje směnku na 25 tisíc, kterou jsem před 3 měsíci podepsal.
11: Kde je akceptant ten?
14: Erwin z Ryspalnicu.
11: A jelikož pan doktor se nepamatuje, že by byl nějakou směnku podepsal, tak asi mladý pán pana doktora počkráp sám. A to je těch 25 tisíc, co potřebují. A proto nezbývá slečně nic jinýho, než nosánek dolů a přijít k panu doktorovi jako poslední záchraně.
14: Neplácejte, ducháčku, a běžte. Jděte. Ducháčku, kde je moje šiková knížka?
11: Na stole, a na co ji potřebuji?
14: No na co se potřebuje šiková knížka? Nemohu přece ty lidi opustit.
11: Ale pane doktore, vy chcete, ale to přece není možné. Tak buď jsem důsledný, anebo nedůsledný. Ale když je někdo důsledně nedůsledný, tak prosím, jaké to z toho jsou důsledky?
14: Prosím, neplácejte a vezměte, ano?
11: No tak banky snad budou důslednější ve vyplácení peněz, než majitelé advokátních kanceláří v podpisování čeků.
14: Jak to?
11: Protože když někdo něco na kontě nemá, tak se z toho asi nebude moc nic vzít.
14: A tak vyplatíte její excelenci obnos z hotovosti, ano?
11: Z hotovosti jsme hotovi. A zaplať pámu, že jsme hotovi.
14: Jak to zaplať pámu, že jsme hotovi?
11: Protože s politováním konstatují, že jste zase povolil.
14: Tak vy mě chcete úmyslně zabránit, abych těm lidem pomohl. Ale ducháčku, upozorňuji vás, že jsem až doposlal tady pánem já.
11: Ale já jsem ředitelem vaší kanceláře a jako takový...
14: Jste se měl starat, abychom měli na kontě a v pokladně peníze. Ducháčku, za půl hodiny ten obnos bude ležet na tomto stole.
11: A kdo to tam dá?
14: To je vaše věc. Jinak jste býval šéfem mé kanceláře.
11: No ale pane doktore...
14: Zdůraznuji býval.
11: No jo, ale...
14: Skončil jsem.
11: Tak teď abych šel vyloupit pokladnu. Když já někoho najdu, jak já bych to udělal.
14: Podíváme to po paměti, to je jedno.
11: Haló? Haló, kde tam? Firma Kalous. Můj pokud. Zde advokátní kancelář doktora Faulknera. U telefonu pan Ducháč. Můj úcta, pane Kalous, pan Kalous mám u telefonu. Služební, úctivý, úctivá, poctivěc. Prosím vás, buďte tak láskav, pane Kalous. Já jsem vás chtěl, prosím, nehněvejte se. Ale já jsem vás chtěl moc prosit, jestli byste nebyl tak láskav a jestli byste nám něco nezaslal vzhledem k našim dobrým přátelským vztahům, nerad poslal něco na náš palmární účet. Já bych vám byl moc vděčen, kdyby... Obnus vám... Radši vědět. No jo. Ne, no prosím, pokažte mě někoho, kdo není momentálně v tísni, já vás chápu. No výborně. A kolik byste nám zaslal?
14: 10 korun.
11: Haló? Firma Tintítko? Má pokona. Zde kancelář doktora Faulknera. U telefonu pan Ducháček. Slečno, prosím vás, buďte tak hodná, je tam pan šéf? Já vím, že jsou dva, ale já bych prosil toho, jak chodí k nám, jak vždycky ten malej takovej. Ano, ne ten, jak vypadá jak opice, jak mu říkáme, co? Ten šmaj, ne ten, jak mu říkáme Tarzán. Jo. Jej. My jsme spojení. Jej. Promiňte, laskavě, já jsem slečna to předal, já nevěděl. Já jsem vás chtěl moc prosit, jestli byste nám něco na náš palmární účet nedal. Nedal, že jsem uhod. Haló? Haló, se firma Palcát.
14: Má pokona.
11: Prosím vás, mohl bych mluvit s panem šéfem? Prosím? Na horách. Ej. Zde policejní ředitelství. Jo, zavoláte. Haló? Pan Palcát, moje pokona. Zde advokátní kancelář doktora Faulknera. U telefonu pan Ducháček. Já jsem vás chtěl prosit, jestli byste nám něco nedal na náš palmární účet. Jestli byste nám... Haló? Haló? Haló? Haló? Haló? Je na horách.
12: Dobrý den.
11: Pokona, pokona.
12: To jsem přesnej, co? 5 hodin a 1 minuta. Moje paní tady není?
11: Není ještě, není. Ona asi s tím rozvodem tak moc nepospíchá, víte?
12: Ona nepospíchá, ale já jo.
11: Aha.
12: Máme to připraveno?
11: Všecko je připraveno, ano.
12: A kde je pan doktor?
11: Pan doktor tady není, on tady nemá žádný stání. On má stání u soudu. Tak. Já to vezmu sám.
12: Mně to je milejší. Pan doktor je příliš jemný na takovou ordinární záležitost. Vy jste na to jak dělaný.
11: Aha. Tak teďka máme tadyhle, to je čisto ani nemusíte, to je hlavně tedy, jak žádá 25 tisíc.
12: Jo, dobrá, 25 tisíc. Hrom do toho hoď. To znamená, že ji musím koupit byt, sám si pronajmout novej, nechat i starý nábytek, sám si koupit novej. Jo. Pane Ducháček, láska není žádná rekrace.
11: Mně to vykládejte.
12: Tady je těch 25 tisíc. Dám je, až to podepíšu.
15: Dobrý den, pane přednosto.
11: Poklona.
15: Tak co?
11: Prosím.
15: Rozhodl se můj pan manžel? Jestli ne, tak můžeme zůstat spolu dál. Mně je to jedno.
12: I toto, já už koukám, aby jsme byli od sebe.
15: Ach, pak ne, aby si ho nemohl vzít tu naparfumovanou holku. To se nestydíš, vypadáš jako její otec.
12: Ne. Tvým boku jsem tak se stárnul. Tak podepíšeš?
15: Přijde na to. Máš-li peníze?
12: Tady je vidíš.
15: Tak teď nevím. Co mi radíte, pane Ducháčku?
11: No, jestli vám já smím radit, tak jděte od něj pač. Já myslím, že už dlouho nevydrží.
15: Konečně, máte pravdu. Ten první zápal už je stejně dávno pryč. A vezmu si ty peníze.
11: Než převezmete peníze, musím vás upozornit na právní důsledek vašeho jednání. Vy jste podepsala správně, ale to ještě nic neznamená. Teprve v tom okamžiku, když převezmete peníze, ztrácíte definitivně manžela a on svoji žinku.
12: Na to právě čekáme.
11: To říkáte teď, ale jsou případy, kdy manželé fakt toho litují a už je pozdě. A proto zákon ve své blahovolnosti stanoví takovou lhůtu čekací, kterou my v právnickém životě zoveme takzvanou čekačkou.
15: Ten zákon je vlastně velmi moudrý.
11: Ano.
15: A proto ještě dnes ty peníze nevezmu.
11: A tím získáte čas.
12: Dobrá, neber. Vemu je zpátky.
11: Co znamená vezmu si je zpátky? To znamená, že rušíte podmínky rozvodu a tím svolení vaší paní manželky pozbývá právní platnost.
12: No Krista pána, tak to jedejte hned.
15: Pane, teď je nechci.
12: No tak je tady necháme na stole, ne?
11: Na stole nezůstane. Vezmu je s pomocí boží k sobě do opatrování na 8 dní.
1: Co říkám na 8 dní? Do pátku, poněvadž pátek nám dá Kalous.
12: Co máš s Kalousem?
15: Teď já ho neznám.
12: A co dává peníze?
1: Moment.
11: A v pátek mi přijdete říci, jak jste se rozmysleli.
12: To se musí vyřídit ještě dnes. Tady máš peníze a ber.
11: No, jen buďte rozumní. Budete litovat. Nezapomeňte těch krásných chvíl, kdy jste byli mladí. Když jste ve svých krásných duších měli lásk a měli jste schůzky v parcích za svitu luny, jste se miliskovali. Slavíci klokotali, žáby kuňkali a vy jste se líbali v okně. Milost paní, jak na vás tak koukám, vy jste musela být krásná, že se za váma i tramvaj ohlídla.
15: To máte pravdu. Co já měla nabídek? Jednou to byl lejtnant od policie, po druhé ředitel cirkusu, každou chvíli někdo.
12: Jako ten Bosňák.
1: Prosím, dovolte.
11: A je opravdu tak velký rozdíl, pane Rabasi, mezi tou Tucinkou a vaší chodí?
12: No, v obličeji.
1: Oh, kdo by si dneska všiml obličej, že?
11: Vadil vám váš obličej v životě a dostal jste se s ním všude. Ačkoliv mě zkušené lékařské oko vidí na něm, již skutečně skornatění tepen. Ty bušty zde na spánčích milosti a paní prozrazují arterien sklerózis.
12: Mně říkal lékař, že mám pouze dechavičnost.
15: Cože?
7: Ty máš dýchavičnost a ještě artilerii a to s ní celou noc protančíš? Je ne, víš, že je to jed.
12: Já vím, ale to si zavinila ty. Kdybys byla bývala ke mně trochu laskavější, tak by přece nemusel být nikdy takovej troubela, abych tancoval někde po nocích s nějakým děvčetem.
7: Tak, pane ducháčku, jsme se domluvili a tady je ta smlouva.
11: A peníze nám vraťte.
16: Jak si to představujete, peníze nám vraťte? Jak si to představujete, peníze nám vraťte? Vy si myslíte, že naše kancelář je nějaká záložna, kde byste si dali vklad a hned byste si ji vyzvedli, prosím.
11: Dovolte.
16: Naše kancelář má také jakési svoje povinnosti a zásady. U nás se musí nejméně všecko 8 dní napřed vypovědět.
11: Ven,
16: prosím. Jak to by bylo hezký.
11: Pane doktore, kde měly ležet ty peníze?
14: Na stole.
11: Na rohu?
14: Na levém rohu.
11: A jsou tam?
14: Jakž?
11: To je ptáček, pan ducháček. A za jak dlouho tam měli být?
14: No, říkal jsem za půl hodiny.
11: Na chlup.
16: Dovolíte, velice, abych vám přednesl velmi smutnou píseň o manickém korytě, kterou jsem si napsal ku poctě vody, která teče Prahu od Vyšehradu až do Hudry. Velice nedám, já velice, pánové, je to píseň velmi smutná, já bych prosil, abyste povstáním přetroubil. Nesmějte se, to smutně. Oznamuji početí. Jaký doprovázíte?
17: Poslyšte tu mou písničku o tom novým korytě, o ty slavný události nejnovější raritě. Polovicu světa ví, jaký obraz poutavý, bylo tohle přelejvání stříbro pěný vltavý. Fix,
16: teď je to pěkný.
17: Slavnostnímu aktu tomu

0: že se sejdej z hodnostáři, jen tam, kde je korito. Klinklom, klinklom, teď to hezky, to jelajte pěkně. A řečnil ten a řečnil onen, národ svorně nalejvaj, oni jsou to jenom oni, co Vltavu přelejvaj. Vltava však tralala.
1: Zase tady se řeči nedbal, pojďte tu moli zbrnu, jen tak, o těch
0: velkých pánů se tam nalejt nedala.
1: Tento tu moli pěkně, ale zbrnu.
0: A tak u očekávání hromovýho výbuchu drželi se všichni páni ruce svorně na uchu. Tom bez velkých nadsázek, nádherný zjiš obrázek, prsklo to tak jak rachejtle a vylít mám lidi pouze jen oblázek. Inu, kdo prej za to může, že prý si to nedá vzít, povídal pan ohněstrůjce, kým je vinen ekrazit. Spletli jsme se velice, jsem patřila munice, co nám loni rozházela půl truhlářský ulice. Vítn, vítn, dejte
1: to smutný, poslím se, kaj moc smutná.
0: A tak teče Vltavěnka starou cestou klidně dál, ten, kdo ji chtěl přelejvat, Ježiši, ten se blamoval. Přelejou ji v závěrek, až některej outerek, zatím tendek nateklo jen inženýrům do perek.
2: Rádio Jich Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
3: Žil kdys kde schlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu, a on krat ten chlap. Krat, co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvozdcet měl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak děs. Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil.